0: Tak, toto bol priamy Basável.
1: U nás na Rusnákoch šach varí tý Basável.
2: Tak.
1: No.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.

Nestíš se dnes, chci, aby slyšel ses, tahle chvíle nepůjde vrátit. Pěna dní se znova orosí, ty zmizíš a já taky. Je OK bejt pomalej, ve světě, co sám sebe deptá. Vodu máš na kuráž.

Stěšil se, to víc než víra jest, tohle je pro ty, kdo už sobě nelžou. Objímáš svůj celý svět, jedině tak jde kráčet ve dvou. Je OK, bejt někdy pitomej, každá tma čeká na svý světlo. Srdce máš, tak na kuráž.

Dobrý deň, dámy a pánové, vítejte na tomto terapeutickém sezení. Jmenuji se doktor Ladislav Kolor. A rád bych vám představil své techniky velmi závažné světové choroby zvané barvoslepost. Jste zde, jakož nedovedete správně rozpoznávat barvy. Nestejte se za to, zdravotní problémy může mít občas každý. Takže nebudeme to déle zhlžovat, dámy a pánové, jdeme na to! Tak se

0: smíchom, říkat si hnědoši, růžoši, žlutoši, člověčoši. Jaký pocit by asi měla mšoči, kdyby viděla, jak se to tu řeší. Kam zařadit se, když nevím sám, jestli jsem bílej nebo černý chuligán. A co vy máte v pořádku zrak, sami si odpověste, jestli je to tak.
1: Dámy a pánové, to bylo pro dnešek vše. Zítra si prosím vás vemte cvičky. Naschledanou.

ještě vnitř vklouzávám, srdce roztávat cítím. Pak bločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají.

sakra do peří. S nou rukou týdnou, co umých na mou leží, pak jsou vykročí. A tikot hodin, tikot stále pomalejší, sakra do peří. S nou rukou týdnou, co umých na mou leží, pak jsou vykročí.